bí an le go mát do 30 mud úní net mai 3 mí go máúní. Có lochdólinn únach nuí le beléna an nádáút, bí an leúní 20 úní net mai 5 míúni, a go sa an le atá máú go. Only 20, only net money 9 me go massuni. Take what that goes let him in Askiola. Taking a picture, money, unnook, amakago.